A na předsomuj dwaj to můžeme vo Michale Cyžu tež rec, přetož je von pravilne po nás serbským rozvozu svyšeč, ale tež voni cedža svyšaný byč. To jsou naše titule. Zromadnje z Anne-Marie Brečnederec startujeme. A tež Stefanie Klosec a to do nového dňa. W hoborskich słowach spiewać z rano Mario Hess. Na wszystkie te tytule smycie so hać do 6 weselicz.

Bedelnaš je stříje, nam kiwanuje te džen. A tuž chcem raz podat, noč kajkedre budu, kajkedre su pjatym prozinskim tydženu te vedrobe vulade. Dženca zmijeme ništo mručelo, vodlade jo od toho pak tužto, tužto svunca, poprom samo nadosć svunca. Hač to cica či stopnju, žive slibro dženca stupa, hakle večo potom, přičanu z vůžiskih horinu sem švijele, tyž nevedro je možné. Juca a sredu potom ma byť tužno, horco a to ma žive slibro samo na pečaci či stopnju stupač, tyž přichodných dňach očakuje nás dosť svunca, tyž nevedra pak zostanie večo možno. Od štvortka sem ma być neobstajne a potom žive slibro tyž zaso pod 30 stopňu padnje. Konc tydźenja ma być potom zaso čopliše, nie wodajče, kłódniše, tak woko.

0: jena po 6.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 1800 ludzi je čera dźeń přirody krabatu mnie opytało. Kajž nam z čorneho kumca zdźělichu by to jeden z najwúspěšnišich swójbnych dňów krabatu mnie. Mestru im zbližichu se hosćo najšela korišie staroby svět domjacije zvěriny a rostlinu. Wobladač možachu se tam mestru im tež šelake vaki a alpaki. Zdobom zonichu tež tužto vědohodne vo velkách, rysach a dživých kočkách. Jeden z vérško dňa přirody by prezentacija Pazorako. Dzień přirody je krabatu mün zromadnje z Wojerowski Ludowej Uniwersitu a dalšimi towarstwami organizował. Letuši štvorty běje vo nímske dumperowe mištostvo čera horkach je Filip Král dobył. Rožinčan je tak svoj předskok cukonym hodnočenju na Paula Domša o 2 dybkaj na 4 dybki wutwaril. Druhé a cieče miestno obsadzištaj čera Zéčanaj amtirovace dumperowe mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donalds Bačoniak iž běje cukonym hodnočenju druhý obsadzí čera je než 6. miestno. Štorceči pilot to bi před naladniku lisu cista pusta přiladuario horkach startovalo. Na 500 ludzi je od piatka hač do nedźele Meta Solis Festival Miłoćan skale wopytało. Po informacjach za riaduaria běchu najebač mokrého vedra sobotu z otvosom spokojom. Nimo všelakých kreativnych dživaničku by vo sebe derje dživanička wopytana, kotruž uhotovaše syč za demokratiju a kurážu Sakske. Po hučbne wobrubenje postarachu so mjezdru im cyle nowe mjezwoča na jewišću, prečnajderec soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Wonarec z nowe wieski jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuas so Metasolis festival ze samsnym mienom wurtuało. Wot dženznišeho na B6 a 90 južnje Budyšina tvarja. Kajž krajny zarjad za drohotva a wobkat lazów zdzieli, ponowija na 200 metrach jezdniu při przemysłowym parku Bilšecach. Tvarske dziewa maja hač do końca oktobra trać. Droha do honieho kraja za to nie je zaurena, zmija pak ample a nakwilne wobjezdki. Puč k tankuni a do przemysłowego parka wostanie swobodne. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živinje a serbske namrjóstvo ve Wužicy zesylnija. Wotnětka přewostaja kraj projektowym fongu Kulturny plan Wužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektu v cioch šelakorych kategoriach, wot menších formatu hač vulkoprojektam. Spěchowanie sa při tym wot 2500 do 100 000 euro. Wo spěchowanske peněze môža so w osoby a kulturne cuki pracować, kotrež sú braniborské Wužicy doma. A to bych u naše powieście, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, vele, vele svunca, snano nekotre mročavki a vedra riopisaja, zo potom na večo može so z Užijskih horov tešte a potom ne rimanje tu do kraja zdobič do šopši maksimalne cija cice či stopnjah.
3: Na pučach a na druhach je tak daleko našim kuncu šitko ok, ale mjestnim su se již oprenje vyskače natvarili mysliče tuž na to, zo je od dženznišho hač do nedžele tak mjenovaná Speed Week, tolka za so vo sebe vele vyska na pučach a na druhach.
1: Serbski rozvoz.

0: Božuna.
1: Rěča, skima, gnete abo wobrazy. Dołoluje čas, je tež čas w njeru nic wierno, abo wopravdźe nic wierno, dola nic.
2: Posledno sme jenu małku dopomnenku subušinu z dołola, a mláčka ten to buže, potaj kimu štvrtý týždeň pojedźma dołola. Mláč, a co tam nešlo na rane nanka?
3: Ja si neznam žan suvenír sobu, ale musí wobraze činimo jako dopomnen kupon. Ja môžu si te wobraze pom wobladač a pomôže som na tón rane dôl doponič.
1: No a kak je pola vás hišče? Suveníry z dôla haj abo nie? Nedom viac k tomu? Do toho pak je nitko hišče Holly Humberstone na rečej.

0: Šojdne hač cuzym kraju abo nydom wokoło Róžka šojdne dže dowol činiče, šudže maja turistam poskytku suveniry, kotrež móža si zajmowani tam jako dopomnenku na swój dowol kupić osobo domy zač. Ale činja da to ludzo tež. Zatkula Franz Richter jesom jest serbami napraszował.
1: Činjece, če bo suveniry z dowola sobo.
2: Zvečja sú to vecki, ki so móža pon w obchodzie wužiwać, a že nic také, než to, čo je so staj, ale snano, než to typické, što je so tam dživa, nekaj kezela, abo také niže, než to je čaj, što je so móža pon wužiwać.
3: Ja som nieke hižo jacore leta spotam romače prača, to nic čin, što ke Štepan ženi nesu jac doma tak rane, kaj sú one tam boli, kde šente kupil.
1: A što to pon také, jo?
3: Nahaj, na huši, šo šun, te štanotvica, ale ja som te pon po pol letach tak husto pon pred zmetava, za ja to jac ne kupil, skirne, što kjeđi abo tak.
4: Po nic, starach časach aj, da smo veli v opuču boli, bo smo boli na všech 5 kontinentach, ale nech smo pomašo tepsemo.
5: Spravne pahenu popravom nic, doke so te nekak ženi tam možnosť tak za to neskyči, doke sa ne hušišo niče hori na pučovač abo snakovač, a to jem pon tak nekak ti nešinče niče, dež bude musí nekajký suvenír kupič.
1: Šinec, če bo suveníry z dola subo.
6: Ja si drudy jen kamen od moria subo šuvezem. Ja schon mal wo doma Jessac Kamene wird kujo Kraja sie schätzt den Kamen zu besam.
7: Heiter ge klassische Souvenir ja wo Projekt Neko bujo. Halle stocher Zille rade Chino so erst da typisch gejede oder Wollie oder ne Steige Gorenisene, aber da gewitzki das ja rade so Maschine so du sehr muss so ja schätzt du Kraja die Stecke witzki so dich Produkt ja oder Rosto ja der Range hat Wollan hast du?
8: Hei, na kujže pát. Bostane lito sem ja napšikrát za moje přečele ze Spánijske, Réča ze Subozova. Ha, ten lito sa v Austrijske boa, ha tam sa napšak moje mačare, mjene mydlo Subozova, ha moje přečele mjenu kartu ze Kluštra.
1: Ja sputam, jeli mám ešte tu čas a to, ha ten mysle, ešte nešto mauke Subošide, znamená nešto svodke, nešto mauke, nešto typiske. Hej, za moju bavku sa trúšiť o svodkošče, ale jeli mám ja čas, hanankam si nešto, pon tiež nešto za džela hovoku, snáno nešto za kvôčak, také to sme tie subušine, napríklad z Malta jemo, alebo jenu listou kartu, tún štandard, také nešto.
0: Mene nás sú po takým celé rozdielne, ale trend, že, kaž sme rúne svišeli, preč od klasických suvenírov, kaž má gnieto, alebo rečasko, k niečemu skýre vôžiť nemu. Franz Richter je so naprašoval, hač bereče si z dola suveníry, ako dopomnenku sa budamaj. Thank you.

0: Lube dźěći, dobre ranje wam přeju. A tu ještě nětko váš čas, dny jsou krásné, léčné čopve a můžeš stánovat, so s přečelemi zetkat a cvý džen przle vorač. Nětko le, pak můžeš tyž něšto dobyč v tým, za vašu vůčku napínače, jeli nětko dere slucháče. Štoda děči tule vopisuja.
1: To je kulwate, to je te ruškate,
2: to je te drude wulke.
3: Drude su te tej šmauke?
4: Na ty môže jen jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen môže tam na ruce skočiť.
6: Tam môže jen jarabel športovať.
7: Tam môže jen ty en turn vás.
8: Tam pa nesmia převele džiči ore hrvaki in rovadže prasne.
9: Tam jen rybik tu musí vôsvetiť.
10: Tam si celé pero přičinene.
11: Tam jen zasmyk.
12: Trude ja wun we zemi.
13: W zimy dobi jen to zrumować.
14: Ja muszę tam hokat i przenocować.
15: Ja nesmy spody ty in tym hić.
16: Na wół boli.
17: To ma jen sak w gotu?
18: So, nebuch mam tyle panu.
19: Na to muszę jen skakać?
20: Wej nie hali si tyle wyle? Taki prawy tak.
21: So muszę jen hokat skakać, a so ty rekać.
0: Na, wiesz, da nitko hižo, što je minnenje, što su dzieci tule vopisovali. Jeli haj, potom napisaće nam pak rianu kartu, tak jesme to runje tež hižo na prašovanju vo suvenirach slušeli, abo klikčo sa na našu internetnu stronu, tam možeće tež formular vupilnić, a jeli nitko ište tak cilje ne wiesz, što su dzieci tule vopisovali, potom možeće se tam tež cilje hodančko nidom jeszcze raz na poskacz. Sobotu na podziewieczych w Dundaku zonicze potem prawo wotmowu, a wiesz też, co je dobył, a może nie tylko jeszcze rzec, doby czery albo doby czerce, kiwa szikwanne myto. Szikwanne.

0: Ahaj, wšitko ma wie za swój čas a nětko je čas za policiju, Bettina.
1: Policija z G.
2: Sobotu popodnju su zastojnicy Budyšinje na Pauliowej wodźerja e-skutera kontrolowali, tež na drogi su je na štocciletnoho testovali a test pokaza, zo by muž po všem zdaču kanabis prav, tak dovezechu jeho kvoto začu kreje do koronie a nětko dostane poštu od policije. Mies Rabowu, Grozgrabe a Sepicami Švepnic je so nedźelu při twarnišću na B790 nězbožo stało dokelž, běchu tam vandalojo twarske poty do přirova čísnili, přesto přewidža 64-letnu zaračenje a zajedže cyle nevinovate takrec do twarnišća. Nazbožo so při tym nězrani, auto pak bu kytro obškodźene 10 000 € škody. Na kamenskim policajskim rewiru je sledža nětko dla strašného zapšimnenja do obkada a pytaja za skučičelemi. Ve Vojerecach na Theodor Štormovi staj noce na nedźelu pjanaj muži randalirovavoj a prasko taki mjetavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu išče, zobještaj 42-letny a 45-letny durje vjace svojbnoho domu obškodživoj a s tym 200 € škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohi zjevoj a tak do riki, do nysy. 45-letny šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi, kajž test pokaza, muži zrazu staj s autom bez dživinového pfota jedžiš přes dživinový pfot, jedžiš taj potom po uce a potom po brioze dele do riki. Vobaj staj k brioze pfuavoj, cija postaletny sobu jeduci so sobotu večo lohce zrani, kež policija zdžili, škodu trochu ja na 15 000 €.

0: Rock set, stobi, lava, lava, lava. A nitko je na posedmich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdje. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Niedźe 1800 ludzi je čera dźin přirody krabatur mnie wopytało. Kajž nam z čorneho kumca zdźělichu, by to jeden z najúspěšnějších svojbnych dňov krabatur mnie, mez druhým zbližichu se host čo najšelakoriše je staroby svět domjacije zvěriny a rostlinu. V obledač možachu se tam mez druhým tež šelake vaki a alpaki. Zdobom zonnichu tež tožto vědohodne vo velkách, rysách a dživých kočkách. Jeden z verško dňa přirody by prezentácia Pazorako. Dzień přirody je krabatur mn zromadnje z Wojerowski Ludowej Uniwersitu a dalšimi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo je so dźensa rano z turnieje rumunskej nauročił. Sedmirodzki miestačku Kristuru Seku je skwustupi 19 rewaku a rewariu kaž tež viacori hudźbnicy a předstaje niedźe 200 přiladowarjam serbske tradicionelne a folklorne rije. Do wukodnieje Westfalskeje na drastowy swiedzień je se 17 rewaku a rewariu wužičanskeje rapsodije kunstydźenja dojewo od 1912 maja miestačku Schwallenberg drastowe towarstwo a od 1962 je tam miestom wiace hač 100 pusta skupinu z wiace hač 70 krajów na drastowym a ludowym swiedzieniu pobyło. Čera večo so skupina wužičanska rapsodija do Nauroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živjenje a serbske namrjevstvo ve Wužicu zesilnija. Wotnětka přewostaja kraj projektowym fongu Kulturny plan Wužica za klětu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektu cioch všelakorych kategoriách, od menších formátu hač kvůlko projektam. Spěchovanie sáha přitom od 2500 do 100 tisac euro. Vo spěchovanské peněze môža so osoby a kulturné cúky pracovač, kotrež sú braniborské vúžice doma. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Metazoles Festival Miłoczan Skale opytało. Po informacjach zariadowaria bychu na jebač mokroho vedra sobotu z otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničko by vo sebe derie dživanička opytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiju a kurážu Sakske. V hudžbne obrubenje postarachu so mez druhým cíle nuje mezvoča na jevišu Brečnajderec soci z Budešina ze skupinu Play Us a Katalina Vonarec z nuje veski jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazoles festival ze samsnym mienom vuotuvalo. Letuši štvorty bije vo Nemske dumperuje mištostva Čera Horkach je Filip Král dobil. Roženčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno v obsadžišta je Čera Zéčanaj, amtirovalce dumperuje mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonja, kiž bije cukonem hodnočenju druhý, v obsadži Čera je nož 6. miestno. 40 pilotów by przed naladnej kulisu cista posta przyladowariu Horkach startowało. Wod dżęsniszego na 60-90 jużnie Budyszina twaria, każ krajny zariad za drohotwa a wopkat lazów zdzieli, ponowie na 200 metrach jezdniu przy przemysłowym parku Bielszycach. Twarskie dziwa maja aż do końca oktobra tracz. Droha do honieho kraja za to nie zaorena zmija pak ample a nakwilne wobjestki. Puć k tankoni a do przemysłowego parka wostanie swobodny. A to one bychu nasze dżęcniše powieszcze, kiż namakacze tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Lubia dżęca liczny dzień wostanie sucho, Pietrowile słońca, niekotre moczaki, wieczo potem z blakami jedne albo tamne rimanie, a deszcz, a to szodzieńca przy maksymalnie 3 a 3 stopniach.
0: Našim koncu je tak daloko šitko okej, ale mysliče na to, jeli so zdženca s autom popuču, zo za ji so zdženčniši ponželu tak mjenovana cuvozjazkova Speed Week, ktoreka zo so vosebje vele vyska tutunto džen.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli vuledače tež vytajki vyskač, potom nam to rade zdželče, budešin 7400 je čispo, kotrž Možete za to zazvonić, kiba zapisat će nam pojezč naši app MDR Serbia, možete z nami četovać.

0: kak je serbski folklorny ansambl Wódwo nawjazał zwisk do rumunskeje, přetož su se tam nawróćili dźensa rano z turnije. Wo tym rozprawja nam nětko Monika Zwisowa.
1: Tudyža skupina Pipačok, te su loni na festiwalu boli, a ja sam směla ich přewodźeć. A na koncu festiwala su oni prajli, abo mo tež kusk, zobu to rejne bo, gdyby Wódwoske jemo k nim přijeli, jo, do kerestura.
0: No a wieso su Wódwoscy tež prawie zariowali, a to nic jenož na jeliščču, ale tež cele spontanie, kajž přiradzi čvon serbskeho folklorného ansambla Wódwo, waži Handrik.
2: Aj, smo cele spontanie, kajmo také, aj, smo na tankoni, si jemo rejovali, azu, jako proba, abo kajž ještě co veselu, tým čoviku, koto su tam sedzeli, a bunče smo ty na naro, ni na rejovali, logisch, aj, jo to so poskyčivo.
0: No a tak se so wódwoćenja po tej, kim dźensa zaso nawróćili nekak před hodźinu susi dojeli. A nětko najprede raz dubi wódwoscy, kotruž toru nesvěšiče. Dobru noc vám, ja si myslil, noc busu nebě cele tak vočerstvjaca. 20 hodinu sus busom z rumunskej domojeli.

0: Herne, kak so wam při słuchanju dźe, ale ja mam nědom na zimu nosu. Lis a wujn za rybami zdaloka šukaja hojntwerske psy a konje a hojntwerje polje su honja.
1: Na, cele tak dalok išče neje, na zimu išče nimame, ale lečo, ale ty ještě lečo, so tuta hučba vulkotnje hodži. Ta běchu po takim začistče z čerovštěho koncerta lesnich rožku Dachanskej cirkvi tu budušinje.

0: Bědlnała jsem je. A z Ameriki ročo do Łužicy Jan Reher ma za nas sportowe wusledki.
1: MDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
2: Boj wo nimske dumparowe mištonstwa 2026 je dale chytro napjaty. Po čerawšim prynim miestnje Filipa Krala z Rožanta, druhim miestnje Paula Domša ze Zejc a jenož šestym miestnje Markusa Donata z Bačonja sú so pozície 1 do 4 v celkonym hodnočeniu trochu zmenili. Rozsudnej môj za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedželu byč. Sobotu by vubedžovanska čara v hrokach chytro mokra a bočana, nedželu pak sucha. Rekordny dobyčar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Što se jo na okolini uznaje, jo je moje staré sportniště bo. A s tým je spodaj kus šotoro, povene pčeška zemja. A s tým to je ulku rolo. Kloze su uže stali, kdež je na oči nejo měl, je to úplne bo. A ve suhoče jen prochio, zauva se niče nejo.
2: Přijotovanske koparske rý bude sa budešin u 19. FC Rudne Horine Awe 7-2 a športové zjednočenstvo Gros Naundorf bude sa budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prynie koparske mústvo športové jednotky Nebelčice. Piatk večer dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov bieštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Wobaj trechištaj trojce. Čera mieše mústvo trenerskej dvojky Daniel Polink, Mike Janca potom hinajše miritko, menujce prynie koparske mústvo športoveje jednotky Kruščice. Okresny vyšší ligist přesadží so z 3-0 přečivo novému okresnemu ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprajena, Sokolio pak namakachu spěšně narunanského partnera a Rajachu bude stecach přečuvo celky horní kraj Šprivia. Při dobyču 4-0 celichu Rota za hosči Baltar za Hajdorn, Niklas, Šeuc, Adrian Voko a Tim Hicka. SJ Kruščice druhé mústvo ST Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mústvo Natvor Nímske Pázlice druhé mústvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulank a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 by za hosčičela Florian Elsner celiu.
0: Športové vúsledky zimaše za nás Jan Rehort.

0: Zadkula.
1: Zajšły tydzień w otmie so Kruščicach sedma stacja lietušeje bičtury Radia Zadkule. Pomołku so potajkim wulke finale Miłočicach bliži. Kulowie pak lieca išče pobyli niesmy, a tak chcemy si na kóždy pat išče do tamniše woplubowanie lesneje kupiele dojeć, so bychmy při nadziomnie krasnym wiedrje volejbul rali. Štuž chce, môže so vizo tiež kupač, si ľud abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujo k tomu je moto tutun raz, kupanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party Kulovské lesné kupieli.
0: Zadkula. Zadkula.
2: Nic zábeč.
3: Čen sa večo.
4: Ach, Kala, što máš tyžen sa večo předjúdžone? Žence je pundžela. To dala vizo jenoš.
5: Zadkula beach.

0: krótko po bědl nadźěweč je 8 hodzin 16. Haj hich zynk tu nie měšky, pónje a jara wotměňały, hónje tak, kajž tu nuot Anne-Marie Brečnaberec, rěče pak nětko hónje vo dujerskim instrumentče, kiž rěka lěsny růžk, niko ci měňuja jún tež jenož růžk. A tutun instrument ma bůžem zdáču tež tu regionje dosť fenu.
1: Haj to si čera moslíčmo, jako se do budyskeje Dachanskeje cokve po šestčiš poladał, tam koncertovaš ty menujce skupinje, kvartet, Hornvirus a Lausica Hörnergruz. A je kytro dere obsadženi Dachanski cokvi zaklinčachu potom koncertove kruchy, runy tak, kajš hojntverske zynki a tyž ludová literatura a takle svjatočne to klinčeše.

0: No, te dny wokomiknje 5. prózdninskim tydźenju te su krásne liečne čopfy. Hoj, to môžeš švonka stanovač, so s přečelemi zetkač a cywy dżeń prysle vorač. Nětko le, pak môžeče tež niešto dobyć, tyž vašu vojčku napinače. Jeli nětko dere svúrače, potom to zavěsče vôhodače. Što abo koho da dži tule vopisuja?
1: To je kulvate, to je te ruškate,
2: to je te drude vulke.
3: Drude su te tež malke.
4: Na tym môže jen jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen môže tam na ruce skočiť.
6: Tam môže jen jarabe športovať.
7: Tam môže jen ty en turn vás.
8: Tam pa nesmia převele džiči ore hrvaki in rovadže prasne.
9: Tam jen rybik tu musí vôsvetlím.
10: Tam si celé pero přičinene.
11: Tam jen zasmyk.
12: Trude ja wun we zemi.
13: W zimy dobi jen to zrumować.
14: Ja muszę tam hokat i przenocować.
15: Ja nesmy spody ty in tym hić.
16: Na wół boli.
17: To mam sak w gotu?
18: So, nebuch mam tyle panu.
19: Na to muszę jen skakać?
20: Wej nie hali si tyle wyle? Taki prawy tak.
21: So muszę jen hokat skakać, a so ty rekać.
0: No a ja sam čipna hac, če netko vuhodali, što dječi tule vopisuja. Jeli za to vješče, abo se znamenčane, što mysliče, potom sčeče nam pravu odmovu pak direktne tu do našo studija z rene kartu MDR Serbski rozvoz postove na mesto číslo 3 budešenje je naša adresa, abo klikče se na našu internetnu stranu abo app v dječacom raju namakače cvo hodančko išče raz. A vizo, tam tež formulár leží, když můžete vůpenič a pravou odmů zapodat.

0: Jena po šestřič.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Niedźe 1800 ludzi je čera dźeń přirody krabatu mnie opytało. Kajž nam z čorneho kumca zdźělichu by to jedyn z najwúspěšnejšich swójbnych dňů. Mjez druhim zbližichu se hosćo najwšelako rišeje staroby svět domjacije zwěriny a rostlinu. Wobladač móžachu se tam mjez druhim tež všelake waki a alpaki. Zdobom zonichu tož to wědohodne vo wielkach, rysach a dživich kučkach. Jedyn z wěršku dňa přirody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzkiej Ludowej Uniwersytetu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ensemble Wudwo je so dżęca rano z turnieje rumunskiej nauroczył. Sedmirocki miestaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 rewaku a rewariu, keżdy świadcori hućbnicy, a przedstajnie dzie 200 przyladowariam serbskie tradicjonalne a folklorne reje. Do wukodnieje Westfalskije na drastowy swiedzenie se 17 rewaku a rewariu wużyczanskije rapsodije konstydzenia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg tojtobokskim lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je ta miestom wiercehač 100 pusta skupinu z wiercehač 70 kraju na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Čera večo so skupina Wužičanska rapsodija domaj na uroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živjenje a serbske namrjostvo ve Wužicy zesilnija. Wotnětka přewostaja kraj projektu im fongu Kulturny plan Wužica za klitu 1 milion euro. Spěchuje omne je hač do 25 projektu cioch šelakorych kategorijach od menších formatu hač ulko projektam. Spěchowanie sa a přitom od 2500 do 100 tisac euro. Vo spěchowanske peneze moža so osoby a kulturne cuki pracovač, kotrež su braniborske Wužice doma. Na 500 ludzi je od piatka ač do nedźele Metazolis Festival Miłoczan Skale wopytało. Po informacjach zarjadowaria bychu najebač mokreho wedra sobotu z otwosom spokojom. Nimo wszelakich kreatywnych dziewaniczków, by o sobie dery dziewaniczka wopytana, kotruż uotowaszy sycz za demokratiju a kurażu zakskie. Wo hućbne w obróbie nie postarachu są miastru im cyle nowe mierzwocza na jewiszczu, breczneideret soce z Budyszina ze skupinu Play Us, a Katalina Wonariec z Noje Wieski jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč, zo je towarstwo Metazolis Festival ze samsnym mienom wuhotowało. Lietuši 4. bier vo nimske dumperowe mištarstwo čera horkach je Filip Kral dobył. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Dumša vo 2 dupkaj na 4 dupki wutwaril. Druhe a ceče miestno obsadži štajčera Zečanaj, amtirovace dumporuje mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonja, kiž bi je cokonem hodnočenju druhi, obsadži čera jenož 6. miestno. Štoceči piloto bi pšet naladni kulisu cista posta přiladovarju horkach startovalo. Vod dženstnišeho na B6 a 90 južne Budešina tvarja. Kež krajne zarjaca drohotva a vopkat Lazov zdjeli, ponoveja na 200 metrach jezdnju při přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horneho kraja za to nije zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjestki. Puč k tankoni a do přemyslovoho parka vostanje svobodne. A to bych upovešče, kiž namakač cvý džin vizotiš na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rajnša mva, jeso zminuva, nitko svunco ižo spolni paru smali tam vonka to dženca tiš tak vostanje hač do večora, potom pak mulí z smira vúžiských horov nekotri švíjele a rímania pšičaneč a to dženca při dužných maximálne 30 stopňach.
0: Mysliće na to, zo za jiso zdženstnjuše punželu, dokładnie tydžen trajaca Speed Week, dorika tydžen, wykotrymš so vo sebe vele vyska, wokomikne nam žane informacije kvo voku obopkada za našu končinu nepředleža, ani vyskač, ani hačenja bo mylenja. Jeli so to zmeni, zdžeče nam to rady, Budyšin 7.30, či 400 je naše číslo. Serbski rozvoz.

0: Předešniki z motivom, taloki, magnety, poladnice abo samo wulke wobrazy, wšitko to, šako słuša ke klasickim suveniram, runje takéž kepi abo šaul z wodpowiednoho kraja, kotrž môžeš si z dowola sobu přinjesć, a to še celé šo jedna, hač jedžeš za dowol, hač to španjiske abo italske, abo hač vostanješ při Łužiske jezorinje, šuđe dawaja suveniro dosť a nadosť, ale je to zcela hišće aktualne, si suveniro z dowola sobu přinjesć?
1: Posledně to jsme i na malku dopomněnku subušinu z dovolá a mláčka ten to bude, poté jak mu čtvrtý týden pojďme dovolá. Mláč, a co tam nešlo na ráne nanka?
2: Já si neznám žán zuvenír s sobou, ale mu si v obraze činimo jako dopomněnku pon. Já můžu si to v obraze pom vobladač a pomůže já som na tom ráne dovol doponič.
0: V občané naprašovaně Franca Richtera, náš zátkula, namakače nitko týši, že naše app MDR Serbia abo na naše internetové stroně tole šako by jenož krutký vůrězk a já praju kaž je, já sama se tež rady magnete sobou ozmu.

Žiši mogły se jaceliš na čojenka a bajki ze zvěrjetami. Kóžde žen smy drugi zvěrjece žišece pestro za vas přigotovali ten tyžen. Zachopio mi žinca ze skorjetkom. Nu serskú módu vam predstajome ze slipiko. Ze serskiju Ukrainarku peje dame, kterež nam ulicujo vo nejnožem projekše nimsko-ukrajinskego kulturnego a kubanskego tovaristva Lipsku a ukrajinskego folklornego ansambla. Jo a do nuvych serskich šulskich knihov, co me teke juža raz pegli dnuž, teke gaš co me ne pereras ferjove cas pežvaš.

0: Na Evergreen Break Your Heart wird britiskeho spowarja Taya Cruiser możeće so runa tak weselić. A nětko switchiće za krótki wokomik Red Card od němského DJ-a Tiskora.
1: Zadkula.
2: Šodamna. Ja, vos tu dve.

0: My smy dźensana w opyće w Kulowie, tu nie pak jenoś modzina, tyś pośitko nie jest je przy najlepszym wierze tuż, co ludzi do lesnej kupile dojewo. Tak sam też iżo słyszał, że je wołka od rajaria Zambuka, mnóstwa Zambuka, jest je dojewa z Rizy, po takim jara wulki nawal jest tu do Kulowa podał. Haj, tyś modzina jest intensywne. Na dźensniši 8. staciju přijatovala, všimni je tu netko Matias Klimank. Matias, a šta o to šo šitko mače také kježi?
1: Mo mamo na kůži pat pražené kobaski, ze sautu, steak ze sautu a grilové tvarošk, po takým dajče se na kůži pat lubič, vyzat ješ naše napoje, hoj, šitko ješ tu.
0: Jak dlho ešte o to netko také přijatovali? Also ja som slyšal, že mali zajšie koncerty na Vulku Party, Pump Beats, podľa vás v Kulove. Je to bolo jen vúža dano, alebo haj?
1: Na haj, nekým mestom je na vysta rutina, ja mu prajem. Also, musíme sa dere přijatovali, ja mu prajem. To nekým malký kúš, od našho Vulka od celka, môžem prajč, když to nekým přijatuje. Přesto tá Vulka skupina je sa to, tam môžem sa dere přijatovať na ten Pump Beats. A hej, vše tolike nebyše tak češke.
0: Hej, tu na tom mestni ježo raz vulki džak kuloske modžine za te poštjenje tu namestne. Hej, utrobne džak Matijaso, my se nedom ište raz svišimo a přizumimo se po příhodnom spivě.

0: W kulowej bieg kunsty dźenja Elektro-Techno-Party mjenujcy tak mjenowane Pumpbeats. Tuta partija so hižo k druhemu razy přerodor, kje sem to runi hižo zonje od Matiasa, a netko nedom pundželu potom wuhatuja zatkula beachturu. Jedna feta po druhim po takim tu w kulowej. Přimnje stej netko Matias a haj mój dwajo staj runi hižo vo dženskiše staci povedajo. Netko pak mje tež raz zajimuje, kajka bieče nalada pola vaših Pumpbeats, zajšu kunsty dźenja.
1: Nalada byše na kóždy pad dobra, ale môže tohle prajeť, že po Serbia vo sebe tie horianské buchu môže kus jac všinč na kóždy pad. No, to še bo kus lepe boč.
0: Po takým potenciál je hišče. Musíš ty si vo to kletu hišče raz činče?
1: Ja ľubi prajeť, to nekým mestem, da mučša generácia od nás vôtuje. Ja so nádžem na kóždy pad, že oni to tohle dále vôtuje. Ja ľubi stano Hej, namakaš, zo jen to stano ište kus inak čini, zo jen tohle ište kus jac vabi, ale samo na sebi zase docel nešto poskyči, to je na kus bad važne.
0: Hej, to je vizo vulka organizácia, taký event planovač a potom tiež převešť. Netko potom financielne při takým eventče potom tiež zaušte nešto vôše ostane premo tak. Što vô jako kulovská modžina potom činiče s tým dobytkom? Máče nešto planované nekajke vúlete, habo kato jo pola vás?
1: Hej, also jeden lečný vůlet na kůži pat, mu šetce mamo, ale što ještě so poprom, šetce činí za mu to potom nedom za techniku, hač nekaj za svěcu, za hudbu, za všelaké pfate, alebo druhé věci, što ještě nebak, tak ke budovky má, ten to tak rec nedom za to zaplačí.
0: Hej, Matias, nekaj prajenu, ja so je kulovským rožku, tak pravě nevůznevěš, da máš za leca, što tak je plánované do eventu.
1: Dešen je na náš modinský klub lada, potom na kůži pad naša single party v novembru, potom máme jutře šetce náš jutrovné svědžení, nebo prajeme, ozo ostatanc. A hebak, vyzo, kulovo šetce nešto los, hač neke svědžení pivovně, hač neke pustnice, abo no, v novembru tež pustnice so zahaja. To jsou ještě jacory eventy na kůži pad.
0: Jara zajmo po takim, to ja si mo pojdu tu do kulua. Došť po nemaja. To byše Matias Kliman, kiše nam vo zajšom konstitutinu rozpravio, po přichodné hudžbě věnuju so kulturi. Na tutem polu ja so zajšom konstitutinu a minuse tu išto stalo, tu iš vostanče při radiach.

Přichodny tydźeń podamy so na dźijatu staciju a z dobom posledniu poranu staciju do wulko finala mjenujcy do Ružanta. A potem zosmy w zajšich tydźeňach tematici, že do 90-tych let poladali, do Frinkole, co sveta se podali, abo do paradiza Tanktopu, smijem vam netko sjatočne moto přichodneho tydźeňa připohodzić. Pauki a trompety prošu... Mucha a Schlips je motto za přichodny tydźeń, po takim smyči raz poradny w kamoru kramoščić a vašu najrinču muchu, što jinač drevanu, pisanu abo bujekelku, abo vaš najrinči Schlips, smuškaty, dybkuane, abo samoskročene, sej vy rožinče zvoblikač. Až tuž posadnáši motto je challenge ište neznaje, v biokužo turnira činjeme vulki skupinski foto ze všemi k témě zdraštěnými ľudími a na koncu být štúre na finálu v Miočicach vozvíme potom na kotrym wobrazu by najjac předraštěných ľudí. Tuta stacja smie potom kletu prenju staciu být štúre 2027 vůr dort a má potajkým garantiju, zo je kletu podla. Tuž jasn hižo jara čipne, kelko mucho a šlipcu potom v foče na v Ružinče vůladám. Hej, tu wykuluje so silne reje, wone reje te zase Zambuka Zatkula, woni tu časnie z dwajci zale leža, naše mústvo po takim šoda, lada čač budu wone tun ru dobuć. Hej, nivo je jara wysoki, tež w skupinski faze, što jsem tak widział, hač dotalnie. Hej, tu so opravdu, wo kuže bul wojuje, ja přizivju so nedom zase z kulua.

Zatku losom jara lubim, dokeš je tam rjana serbska hudźba, a dokeš, ach, no haj, poprom šo.

0: Haj, ja sam přeco išće tu byl kuluje na vosmej staci našuje zatkula beach volleyballuje ture a steju tu netko při haj stejnišu TV Bund, projekta TV Bund a domovina a při mnie tu netko Melanie Heinkec, ona je projektová manažerka domovina a haj ona to exaktně hižo dvě leče čini od 2024, ona mi runě hižo přeradžila. Melanie, što je váš zamier tu s vašim projektom?
1: Hi, my spotamy z tym stejszym celie nowy rum z demokratią pełnić, my przeprosimy na rozmów, a kujże kotrzeż je nie praszno po nas wot, my jesmy się pod nią sabski styker, albo dalsze sabskie wycki subuzać.
0: Hi, jara ważne wycka po takim rum z demokratią pełnić. To je opravdu jara vážne. Oni sú s ich projektom hižo v Nebelčicach pobyli, v Konecach a v Votruje. Tam sú one s ich autom, s ich mobilom přijeli a tam opravdu ich projekt rozširili. A haj, jeli máte trošku chvíle, přinšte tu na stan TV Bund a domovine a Melanie Heinkec a ich kolegi vás ráde poradžuje k téme demokratia. Tuž po příšenom spíle dává update z Kuluar.

0: Hej, kajšte predejiže słyšeli, budźe moto přichodne tydźeń w Róženče Mucha a Šlips. Netko pak najpodraz wróćo do Kulowa, tu je moto Kupanska drasta. A hej, ludźo moža so tu woprodźe pomału na skupinski wopraz přihotować. To bimy tutun hišće trošku dale doza, do sunč, dokaž nie je skupinska faza hišće dorata. Po takim budźe to pon krótko dođuječich wulki wobraz z wszemi, kotry su se woprawdzie kupansku drastu sobu szyjezli, a tu kupali w kuluje w lesnej kupeli. A ja rady jeszcze raz wospytuję za wszystkich, kiedyś ten koncept jeszcze rozumieli nie są. Mianowicie mają kulus szansu se za naszą kletuszu biczwoli bólu turu 2027 rynnią stację zauważyć. A ja możemy was jednoż apelirować, tu so potom na wobraz stupić, a kuluskie modziny woprawdzie tę szansę dać prynu stację 2027 wyłotować. Hej, wszako klitu, hižo viac 8 stacijo ne zmijeme, a mamy tak, abo znak hižo, hižo stajne všetce jac přizujeno hač možne stacijo. Hej, tu iš pojče potom opravdu šice na vobraz šice, kiš maja kupansku drastu sobu. A pomajče tak, kulovske modžine.
1: Zatkula.
2: Každú pondelu.
0: Serbski folklorny ensemble Vudor je so dźensa rano z turnieje w rumunskie nauročiu. W sedmirodskim mestačku Krišťuru Sekujec ustupi 19 rewarkov a rewarjov. Předsta ich ju niedže 200 přiladovarjem serbske tradicionelne a folklorne rie. Do vukodnie Westfalskie na drastu svedžen je si 17 rewarkov a rewarjov v užičanskej rapsodie konstidžena dojevo. Od 1912 maja v mestačku Schwellenberg drastuje tohostvo a od 1962 je tam jestem viace od 100 posta skupinov z viace od 70 čelekých krajov na drastujem a ludujem svedženju pobylo. Nedželu večo je so skupina Vužičanska rapsodia domoj nauročiva. Na 500 zajemcov je od piatka hačo včerošo Metazolis Festival při Miročanskej skale vopytalo. Po informacijach zariadovarja bych ju najebač mokro vjedra sobotu s odvosom spokojom. Nimo šalakých kreatívnych dživorničkov bie o sobě dere dživornička vopytana, kotruž vodvaše sič za demokratiju a kuražu v Zakske. Vo hudźbne woprubjenje postarachu so mje z drugim cylenowym jezwocza na jewišću, Brecz Najdore Coce z Budyšina ze skupinou Play Us a Katalina Wonorec z Noje Weski jako DJ-ka z Katie. Bie to wosmy kruć, że towarstwo Metazolis Festival ze samsnym mienom wyodwało. Letuši štvorte bie vo nimske dumporuje mištostva včera v Horkach je Filip Kral dobil. Rožinčan je tak svoj předskok v cirkunem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dybkaj na 4 dybki v utvarju. Druhé a cieče mestno v obsadištaj včera Zejčanaj, amtirovane dumporuje mišto Paul Domš a Markus Pěch. Markus Donat z Bačonja, kiž by v cirkulnym hodnočeniu druhý, v obsadži nedželu jeno šeste mestno. Štorceči piloto by je před naladnej kulisu cista posta přidodovorio v Horkách štortovalo. Viacory sta serbských a dalších věrových je sredu v českej krupce Putnické kemše svědčivo. Božumšu v bazilice Bološtivě Mačere Božie svědčeše nimo českých tež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by je kapvan Peter Mruz. Nimo 48 modosnych a 25 doroščenych, kiž bych so peši na putnické miestno podali, bych se další serbsi putnici s busom, autami a kolesami do krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so piatk zaso do Krušic na uročichu.
1: Zatkula.
2: Neuse, zeuse. Každú pondelu.

Gdyż myslisz na festiwal we Łužicy, přińdźe ci zawěšćeny dom folklora do ruhe. Ludźo w narodnej drasće, abo tež dujerojo z njepřestajnej wutrajnosću, kociš jednu polku po druhej zapiskaja. Na festiwalu při Miłoćanskej skale zajšły konce dnia, pak je Łužica raz hina klinčowa. Bije mjenujcy Meta Solis Festival. Niedźe 500 ludzi smědźeše zapisane dorostwo Meta Solis od piatka do niedźele witać. Na arealu festivala běše tým jižo cały tydzień do toho tvariju a dživao. Šopot motom užívame, štož máme a tvaríme sami, štož trebáme. Za hosti mechu potom šelaky stane s poskytkami přijotované. Dve barje, dve jevišti a vězo jež napředajn. Naša hlží je so sobotu na půjč směr Miłoćice podala, zo by si za nas raz Meta Solis Festival blíže vobladala. Viac o tym po příchodnym spěvě.

Nedomši spočatku ich performance je so crowd před jevišćom romadžiła a bjewo skupiny total přesvědčena. Z ich vašňom a vustupowanjom su hosći zahorili, a to běše na koncu tež słyšeć. Mimo skupiny Play Us vuspytaše so tež dalša serbska newcomerka a na wonem jevišću festiwala. Katalina Wonorec z Nowej Weski, znata jako DJ-ka Skatey, je menujcy do runia sobotu wystupiła a nowy hudźbny set przedstawiła. Skatey możeše ludzi runje tak zahorić, a crowd rejowaše niedźe po 2 hodźiny k bitam hudźby. Wustupaj běštaj po takim jara wuspěšnje a zaso raz do pokaz wulkeho talenta młodych Serbokow. A zwěstošću je to runje hakle za počatk ich kariery.

mi zna so z wama, abu jama, hola žonowana, zatamana, wuboka to rana, kiš časem lid ma žije, ale skere dale nije, statok tu se zatypi, a cuzi na to pije, če bih u naše plony, če bih u naše zmije, tak je stare šimko, bovja svoko šije, smolo zvudne zapaka, když nebo zjebe zvuljada, kak sabo so se pije, a hodna svoja vjez, so přemni na jezo, ceče přeco viac, haj, na vezo, přeco

0: Zade čas opravdu musimo kus přes spěšne, bo ja rek, ale to ok, to ok. Učimo dále. Hajš čtvrtfinále jsou so rune vůrali, tam jsou so přesadžili Svončna Roža a Dživa Měšenca. Kajš je serbská raketa a přečivo, 8 koč, potom jim přečivo, přečivo, přečivo, přečivo, přečivo, přečivo, přečivo, přečivo. A haj oni tu runje raja tu tom polfinále. Ja sam chipne studje Jensa tu finale Wurac, dokaż ja sam też iżo niekotre r dobeł sudzić, a to by się oprawdzie jara dobre haj r podla, albo rajare cyle jedno też haj.
1: Haj, ludzi prawo masz jedno favorita, jo, dość to takie lalasz na dry?
2: Haj, Franz, jedno favorita mieć to, takie gust ciężko, ta słoneczna róża, to są mi proszę te meno jara lubi, tam bo ja prawo haj, to bo są mi lubi, dość to dobu tu. Harte muswo przeciwo, przeciwo, przeciwo, ty schon wiesz tak dalej. Desu jemo rikali jeno 4 kruć przeciwo, nik mestem 8 kruć. Ja nöm kapon dale bunże jaso. Da nadziam so psichone raz na rika 16 kruć przeciwo. Dla to ja nigel jemo szelat und słoncz no rożu saczu.
1: Hej, poradku Hilzi a Claudius Meyer tu przelat, tak możemy boze z finalnymi rami zapoczeć.

0: Dźensa so raje w Kulowje, a štuše sobuličiu tun wie, zo je to hižo předposledná stacija wonka na Usach. Do finala w Miłocicach. Přichodny tydzień je hišće Rožant na Rědže, lica cyle posledná možnosť svoje kvanošte trenovač za finale w Miłocicach. A myslíče na to, kůže mústvo, kýž chce finale sobu rač, doby znajmenče junu na jednej stacii rač. Po takým přichodny tydzień posledná šanza za to. Štušci vidieť, kak rejne to je, môže nietko hižo na našu Insta-stronu poladać, gdzie są iżo widia z kulua widać. Szako, zno, tu od sześćich rajemy. Haj, a miestem bieżdzi tu finalna ram je serbskie rakietu a słonczne rożu. Serbska rakieta nitko z nadbierom, mustowoko Mateja Kobora. Przyjuzate od mustwa słonczna roża, a Jan Zaring raje ból zwonka pola. Je, tuż. Ksenia Kobora jest mi pochyda. Elias, komo nitko z nadokom. Přinesel durich a na liniu jara exaktne po takim. Claudius, što ty si musíš tu že tu ru na koncu zase rozsudzić?
1: Hej, mezo so runje sydom peč za svunčnu rožu, ale hej, tohle jara huruna na rá, tohle ja nemže so prajč tu, že si tu, dženca, hej, pokal, zatkula bič, ktoré tu vykuluje vúdobič, ale tu dobre nadpie Jana Zarenka do bloka, ale tohle do pola. Po takim netko mezi 108 k 5. Jara na 5. Radoberec. My rajme tu v dvejoch sážbách, hač do jednače, když pa je nerozsudne, vezo je na C-ča dále. A tuta so potom tež vúraje. Haj. Netko pak pomoku k konci so kýla prvná sážba 9 k 5 za svončnú rožu. Elias Komo s nadavkom, ktoré přijúzate od Markusa Ričla. Haj. Franco, što ty si myslíš?
0: Hej, also ja ta našu modžinu podpíru, to říká muslovoko Mateja Kobora, tu moču modžinu patekim. One sú tiež jara silné, iž na nekotrých stáciách, opravdu tiež zase rozsúži, tu ty nie. Oh, ale jara dobré.
1: Nucka, hej.
0: Nucka bo, hej, nucka bo. Potekim, nadavok za svunčnú rožu, a to je netko rozsudný dybk, ona môže si prínu sáčbu zase rozsudiť. S nadokom netko, přijúzate od Tiberiosa Statnika, som mal vôčas s nadokom a blok Julian Mančak. Blokuje búl som mal na vôčore a s tým je prínu sáčba nimo. Hej, ješ také nadčasný kladám, sedma posta, ona jara dery upada. Claudius a Hilži staj to, jara dery štinivoj. Takže môžeme vám nadžijomne potom v příchodných moderáciách našeho dobyčera. Naše 8. stácie bičvoli boli túre tu v Kulubie Vozvič. A haj, slyšme sa po příchodném spíve.